tak už to chodí. Hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: meninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.